Doznelo 8 skladieb pre klavír opus 76, ktoré skomponoval Johannes Brahms. Na klavíri nám ich zahral Robert Silverman. Nasleduje Eugen Onegin, opus 24 Piotra Iliča Čajkovského. Introdukciu a valčík z druhého dejstva nám zahrá Filharmónia BBC. Diriguje Vasilij Sinajský.

šetřit sluch, tak ti volám, že se chtělo a že právě přešel var. A tak místo whisky yellow dám si pastu na opar.